0: Jedna reklama.
1: Máte rozbitý displej nebo slabou baterii? Neházejte svůj telefon do koše. Staňte se pánem svého zařízení. Na jablečnedíly.cz najdete vše pro opravu svého smartphoneu. A nenechte se zmást názvem. Máme špičkové náhradní díly nejen na iPhony, ale i pro všechny ostatní značky. Od displejů po nejmenší šroubky. Kvalita, která vrátí váš mobil do hry. Opravte si ho sami. Na jablečnedíly.cz.
0: Jedna reklama.

rádiu 1, americká hudebnice Melina Cole ze Severní Karolíny. Track NX desky Roach Friends 2022. O rok později vyšla deska In Your Head od Bateknu a Trish. A na ní se objeví i track My Hair Funk, který si teď dáme na rádiu 1.